0: the world round of 32, and we got round this news bulletin.
1: Takže došlo jenom do mému regrání kolega Bůčkyně. Poprvé kolegyně, desmi tedy čem. Prostě če sobě musím být, no, kary krabu.